Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.

Drowning, pulling against the stream.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hey, we are Imagine Dragons.
7: Hey, I'm Lady Gaga.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejsilnější sněmovní strany ANO a ODS chystají na kampaň pro letošní volby do obecních zastupitelstev vyšší desítky milionů korun. Další strany většinou počítají s výrazně nižšími náklady, než jaké měly na loňské volby do sněmovny. Hnutí STAN dá do kampaně 25 milionů, Piráti 16. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnoví provoz tramvají. Začnou znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlova. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí na budovanou trať přes Václavák. No a wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu ve třech setech a utká se s Američankou Martou Kostěkovou. Neuspěla naopak nasazená sedmička Karolína Muchová. A teď pojďme do našeho regionu.
11: Výročí bitvy u Chlumce a Přestanu a v roce 1813 období napoleonských válek připomene dnes od 16 hodin vzpomínková akce. Těšit se můžete na vojenský tábor, ukázky bojů napoleonských armád, dobové uniformy, zbraně a atmosféru počátku 19. století. Bojiště najdete v ulici Stradovská pod sídlištěm.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
13: Počasí pro dnešní den, sem tam spadne nějaká ta kapka deště. Pozor na to, nejvyšší denní maxima 25 stupňů Celsia.
14: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
15: Weekend
14: s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
13: Krásné, dobré ráno. Sobota, první zářijová sobota. Tak já vás tady vítám, začíná ten nejlepší start víkendu českého éteru. Tak hezké dobré ráno s vámi, Lea dneska, samotinka, Filip Holt někde asi spinká. Každopádně, pojďme si dát spousty skvělé muziky, skvělých hitů, dobré nálady, pozitivní energie. I když se podívám ven z okna, tak tam prší, ale ono to přejde. Tak tady z éteru Hit Rádia bude rozhodně svítit sluníčko. Tak startujeme právě teď a hezké dobré ráno.
14: Hit Radio North Music.

Linkin Park, hezké dobré ráno. Tak co, jak se máte? Napište mi to na 777-937-777. Uzavíráme první týden školy, do prázdnin jich bude už jenom, počítám, 43. Jo, a jestli se vám ve škole nedaří a nejste úplně miláčci třídy, tak prosím vás, vůbec nic si z toho nedělejte. Vlastně to znamená, že máte větší šanci uplatnit se třeba v showbiznisu. Aspoň tedy statisticky, protože každá velká světová hvězda měla ve škole hodně velký problémy. Třeba z Demi Lovato se ve třídě prakticky absolutně nikdo nebavil. Dokonce Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party a podívejte se, kde je dneska. Nebo Selena Gomez prý zažila šikanu na základní i střední škole. A taky Lady Gaga si zase vyslechla své kvůli své vlastně tehdejší ošklivosti, protože je to krásná ženská. A takový Zac Efron, určitě znáte z muzikálu ze střední, měl deprese ze své chudoby a vyzáblosti. No? A teď se na to podívejme v 21. století, kde dneska všichni jsou. Tak se prosím vás přehlížení spolužáků netrapte. Jednou si je všechny třeba i koupíte.

0: UDG odlétá 7:45. Hezké dobré ranko. Těch zpráv od vás chodí spousty, děkujeme za ně, klidně pište dál. A pojďme se podívat, čím je dnešní den významný. 5.9. Tak pokud někdo z vás slaví narozeniny, tak narozeninová ruleta u nás dneska je ideální pro vás. Taky svátky, jakýkoliv den, jenom to, že jste, oslavujte. Ale dnešní den je výjimečný den charity. Tak pokud někomu třeba pomáháte, tak je to skvělý. Bez ohledu na to, jestli je den charity nebo ne. Já třeba spolupracuju s Charitou České republiky, kde máme úžasný charitolk a děláme samé dobré věci, takže já jsem strašně ráda, že můžu pomoci i sama se sebou. A taky je den pici, dokonce té sírové, tu nemám ráda, já miluju pálivou, takže nějakou salámovou. No a aby toho nebylo málo, tak holky, prosím vás, dneska je prý den celulitidy. Já vůbec nevím, co celulitida je, prosím vás, jo, jako vůbec. To ani neřešme. Tak za chvilku, skvělá muzika, dobré ráno.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robbie Williams, Feel Hit Radio. Minutka po půl osmé a teď už i ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl osmé, hezké ráno, Dyson představil kartáček Camera Jet. Má v sobě malou kameru, která při čištění sleduje mezery mezi zuby a podle toho namíří proud ústní vody přesně tam, kde je potřeba. Kamera pořizuje 28 snímků za sekundu a cena zhruba $500. Američan David Rush má další světový rekord. Tentokrát dokázal na hlavě vyvážit 254 ruliček toaletního papíru. A pokud vám to připadá jako poněkud zvláštní životní cíl, máte pravdu. Rush už má přes 200 Guinnessových rekordů a snaží se jich nazbírat co nejvíc. No a spektakulární objev učinili stavební dělníci během rekonstrukčních prací v belgickém městě Dendermonde. Ve sklepní stěně opravované budovy narazili na zlaté cihly a mince, jejíž hodnotu experti odhadli na 9 milionů eur. Teď se bude zkoumat, kdo tam poklad mohl ukrýt.
0: Davide, díky moc a my pokračujeme dál v ranní porci skvělých hitů.

0: How do you do? Jak pak se dneska máte? To mi píšete, chodí od vás spousty zpráv, za což obrovsky děkuju. Ahoj, já se mám po ránu celkem dobře, jedeme s kolegy dnes na výlet po rozhlednách, píše Hanka. Také nám tady píše Marila, dobré ráno, Leonko. Píše tady Tomáš z Plzně, ahoj Leonko, já se mám unaveně, mám ranit na tramvaji, takže v tomhle počasí nic moc, ještě že mám Hit Radio a pouštíš tam tak skvělé hity. A jak se máš ty? Včera večer si říkala, že jsi unavená, tak snad dnes je lépe, zdravím celé Hit Radio, všechny posluchače, Tomáš z Plzně. Tome, díky za otázku, za dotaz, tak já se mám tak všelijak. Možná to na vás eteru zní, že člověk prostě se má dobře, protože my tady chceme být pozitivní, nechceme šířit smutnou náladu, ale je pravda, že zažívám taky nějaké osobní věci, takže není to úplně nejlepší nálada, ale když jsem tady s vámi, tak se člověk od těch problémů tak trošku odmyslí, protože hudba je lékem na všechno, to říkám pořád a říkat vždycky budu, dokud tady s váma budu a nechci vůbec šířit něco, co prostě mě třeba nedělá dobře a tak podobně, takže děkuju za dotaz, takže se mám vlastně dobře, i když člověk prostě řeší nějaké svoje takové chmury, jak se říká. Za chviličku Marek Ztracený nebo taky Katy Perry, Miles Smith, spousty skvělých hitů, tak hezké dobré ráno.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: there's no going back.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Orlická přehrada v pátek kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět jen stejné množství vody, které do ní přitéká. Povodí Vltavy poprvé v historii využije přehradu Slapy, která vodu v řekách doplní. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto na svém Facebooku vydalo varování, upozornila média. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno. V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. No a tenista Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka ve čtyřech setech. Duel s dvojnásobným grandslamovým finalistou a bývalou světovou trojkou ztratil za 2,5 hodiny. A teď se podíváme, co je nového v našem regionu.
11: V Žatci dnes pokračuje oblíbená dočestná. Slavnosti chmele a piva nabízí řadu hudebních vystoupení, pivní soutěže, food festival, historickou scénu i program pro děti nebo výstavu drobného zvířectva. Vystoupí například Slza, Krucipisk, Vypsaná fixa, Vohnout nebo Horký žeslíže. Program pokračuje dnes od 10. hodiny.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
13: Dnes ráno a brzy dopoledne přechod dešťového pásma od severu k jihovýchodu během nevyjasnění oblohy na celém území a maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Takové babí léto.
14: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děngéši.

už se těšíte, jak si o víkendu vyhodíte z kopítka, zválcujete si vědomí a morální hodnoty v nějakém roztomilém baru, a nebo si dáte burčák, protože burčáková sezóna, ta moje nejoblíbenější, právě odstartovala. Já alkohol celkově vůbec nemám ráda, ale pak, když jde o burčák, já bych ho mohla pít od rána do večera. Jen by pak trošku bylo v alejích, víte co, jak se říká. Tak jenom ať víte, do čeho se pouštíte, protože Češi stráví v kocovině celý jeden rok života, i když já bych řekla, že tam nepatřím, protože já prostě alkohol nepiju. Spočítali to prostě jakýsi lékaři, já nevím.

Zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my křehké polovičky celých 9 hodin kocoviny. Nevím, no, je mi tenhle výzkum nějak divně podezřelý, protože mám kamaráda, který žije na Moravě a ten je rád, když stráví ten uváděný rok života bez kocoviny, že jo? Protože to je panáček sem, panáček tam a jeden pro zdraví a jeden na mámu, na tátu, na dědu, na babi, na kamarády a tak dále. Tak dejte vědět, jak to s alkoholem máte vy, jestli třeba milujete taky burčák jako já, anebo si dáte někde takovéto pívečko po kachničce s knedlíčkem a tak podobně. Já posílám další skvělou muziku. Co takhle Shakira? Come on,

0: Pictures of You. Za minutku 8:45 aktuální čas, sobota 5.9. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi, vy nám píšete spousty zpráv, děkujeme za to, že posloucháte. Benson Boone, Beautiful Things nebo Imagine Dragons, to se na vás těší za moment.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradio-nordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robin Ilira Fading a taky ranní update si dáme právě teď, tak hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, tak tomu se říká radostné štěstí, když se maminka dvou malých chlapců Courtney Willinghamová z USA rozhodla s manželem pro třetího potomka, vysnili si ideálně holčičku. U čísla 3 měli v plánu s dalšími dětmi skončit. Osud si pro ně ovšem připravil překvapení v podobě čtyřčat, počali je navíc přirozenou cestou. 14-letá školačka v bavorském Erlangenu vytasila v ordinaci nůž na zubařku, protože jí lékařka odmítla sundat rovnátka. Dívka jejich nošení považovala už za příliš dlouhé. Zasahovat nakonec musela policie. Naštěstí se nikomu nic nestalo. No a svět robotických vysavačů se posouvá dál. Na veletrhu v Berlíně představili koncept, kde velký robotický vysavač vypustí malého robota, který se dostane do míst, kam se velký stroj nedostane. Takže už nejde jen o robotický vysavač, je to robot s vlastním robotem.
0: Davide, děkujeme, my pokračujeme dál. Před námi Alex Warren a nebo teď už víno, bílé, červené, jaké budete chtít od činářky.

0: za pár minutek už dopoledne a já vám můžu prozradit, že pro někoho z vás tady máme voucher na 5 000 korun od Slevomatu. Tohle dneska bude v narozeninové ruletě, tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu přihodíme i takovýhle dáreček a vy sami si vyberete, co byste chtěli zažít, prožít, užít. Je tam toho spousty, tak rozhodně poslouchejte Hit Radio, dejte si ho na maximální hlasitost. Já vám k tomu budu hrát ještě skvělou muziku a to je prostě ideální ráno takhle v sobotu. Tak za pár minutek po 9. hodině jdeme na to. Do té doby Pink, Teddy Swims, Luis Capaldi a nebo David Guetta a Sia. Za chvilku.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: It's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Závěry kontrol hasičů v českých nočních podnicích, klubech a barech jsou co do počtu zjištěných pochybení varovné. Provozovatelé berou především únikové cesty a vybavení hasícími přístroji na lehkou váhu. Tím ohrožují bezpečnost hostů. Hasiči zjistili 2400 závad a uložili pokuty za 5,5 milionu. Bouřková situace, která 19. srpna zasáhla Německo, byla ještě mimořádnější, než se původně zdálo. Specializovaní meteorologové už potvrdili výskyt 14 tornád. Je to nový německý rekord v jejich počtu během jediného dne. No a druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je naplánován na 20 hodin a 4 minuty. 21-letá Manuel je jedinou českou atletkou ve finále elitního seriálu. A teď jdeme do našich regionů.
10: Teplické památky se dnes znovu otevřou veřejnosti v rámci celostátních dnů evropského dědictví. Letošní ročník je tématem ohrožené památky a zaměřuje se na stavby, které byly v minulosti zachráněny před schátráním. Hlavní program se soustředí do regionálního muzea na Teplickém zámku. Prohlídky budou začínat každou celou hodinu od 10 do 16 hodin.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Polojasná oblačná obloha 18 až 22 stupňů Celsia, to jsou taková ta denní maxima. Užijte si ten den naplno, jo? A dělejte to, co máte rádi.
13: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
12: Jo, jo, to jsem já. Doufám, že tu nejlepší náladu budete mít s námi, protože já jsem takový posel pozitivní energie, i když mi zrovna není do zpěvu. Co si budem? Od toho tady máme skvělé hity, které prostě jsou lékem na všechno. Tak Glass Animals a teď už žijeme len raz. Tak si ho pojďme dát. Ego Robert Burian. Hezké dopolko.
13: Hit Radio North Music.

Glass Animals, Heat Waves, Hit Radio, 5 minutek po 9. S vámi taky vaše Leona Dendější. To je hrozný vždycky říkat to příjmení. Tak budu říkat radši Lea. Schválně mi dejte vědět, jestli máte radši Leona anebo Lea. A my se teď podíváme na narozeniny jednoho velkého velikána, kterého milujeme, jeho písně zbožňujeme, známe texty úplně všichni, aniž bychom se je někdy učili. Bohužel už není mezi námi a dnes by oslavil nádherné 80. narozeniny. Nezaměnitelná barva hlasu, jeho rozsah, pane bože, to je Mariah Carey v mužském podání. Freddie Mercury z kapely Queen by měl dneska totiž 80 let. Knír, bílé tílko a hlas. Hlas, který bořil stadiony, kdyby tu byl s námi dneska, určitě by měl na zahradě aspoň 50 koček a zlatý trůn, protože i v 80 by vypadal v legínách líp než většina z nás ve fitku, že jo? Takže dnešní hvězdy potřebují prostě, já nevím, autotune. Freddie mu stačil jeden hluboký nádech a rozbil okna. A píseň Bohemian Rhapsody byla v roce 2018 prohlášena za nejstreamovanější skladbu 20. století a my si ji na jeho počest dáme i teď z éteru Hit Rádia. Jdeme zpívat! Já mám normálně slzy v očích.

0: píseň z filmu Divoké kočky i takový tip, na co se třeba můžete po dlouhé době podívat, tak to nám teď dohrálo z Eteru Hitrádia. Za chviličku silné espresso macchiato v podání Tommyho Cashe, taky Nickelback, Jelení, Jediný, co chci a Dáme si. To vám řeknu za chvilku. No tak jo, bude narozeninová ruleta, takže volat můžete právě teď na 800 937 937. Na někoho z vás čeká voucher v hodnotě 5000 korun.
1: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jelen, jediný, co chci. A víte, co chci já? Udělat někomu z vás velikánskou radost, protože my právě teď jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, volejte. Tak já jsem zvědavá, koho pak máme na telefonu. 800 937 937, to je to číslo ke mně do studia a někomu z vás jdeme dělat radost. Halo, halo, kdo je tam?
1: No jupi, tady Eva.
0: Ahoj Evičko, odkud voláme?
1: Z Liberce.
0: Z Liberce, to byla taková hezká reakce, no jupi. To je skvělý. Tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky.
1: Měla 1.9. na začátek školního roku paní učitelka, s kterou kamarádi, měla narozeniny.
0: No tak to je skvělý, a jak Marcelka. Se jmenuje?
1: Marcelka.
0: A ty jsi taky učitelka?
1: Ano, jsem taky učitelka, ale já ve školce a ona v první třídě.
0: Tak já jsem taky učitelka, ale na střední škole, na konzervatoři ještě. Tak jsme se sešli krásně, tři úči, už nám to začalo, holky.
1: Přesně tak.
0: No tak jo, tak jdeme teda roztáčet narozeninovou ruletu pro Marcelku. Tak potřebuju vědět to datum těch narozenin.
1: 1.9. a vím, že jí bude...
0: To nebudeme říkat, kolik jí bude, to se neříká. U nás ženských se věk zastavil na 35, bych řekla.
1: Tak jo.
0: Tak to jde směrem dolů, jo?
1: Tak jo.
0: Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 1.9., kdy Marcelka oslavila narozeniny, 35. Aha. Jo, budeme říkat.
1: Aha.
0: A na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat, no a společně i tu písničku zahrajeme a ještě možná tady něco dostaneš. Jenom připomínám, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže automaticky bychom potom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Jo, aha, děkuju.
0: No tak roztáčíme kolo právě teď. Summer Long, Sweet Home Alabama, Kid Rock.
1: Tak to ne.
0: To bylo jasný, dobře. Tak roztáčíme kolo dál. Rockové legendy Guns N' Roses, Don't Cry.
1: No tak to můžem.
0: Dobře, ale plakat nebudeme, jo? Slibuješ?
1: Nebudem. Ale je to úžasná písnička.
0: Nádherná. Já vždycky, když jí slyším ty první tóny, tak se mi chce brečet. Ona se schválně jmenuje jako Neplač, neplač, že jo, Don't Cry, nebudeme plakat, ale mně se chce vždycky plakat. Tak prosím tě, teď tady máme ten správný okamžik, aby si své kamarádce, Marcelce, paní učitelce mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak Marcelko, já si to totiž nahrávám, protože nevím, jestli náhodou nespínka. Marcelko, všechno nejlepší ještě jednou k tvým narozeninám a doufám, že pojedem do Prahy i do divadla. Přeji ti hodně zdraví a samé hodné děti v první třídě.
0: Počkej, kam jezdíte do divadla?
1: Studia 2.
0: Studio 2, to je super. Každopádně rádi chodíte na nějaká představení divadelní nebo muzikály?
1: Ano, chodíme. I na muzikály, ale teď jsem koupila tady na to lístek, takže jedeme příští sobotu.
0: A co kdybych ti, jako dárek, teď úplně to říkám prostě sama od sebe a za sebe, když chodíte se svojí kolegyní rádi do divadla, tak chodíme. Já taky hraju v jednom divadle, v Brně,
1: v Praze. No já právě jsem to objevila, říkám super.
0: Hraju a zpíváme v Celine Dion Show, kde jsem ještě s Míšou Noskovou a kamarádkou Péťou, máme to takový krásný, tak já ti teď právě takhle přímo věnuju dvě vstupenky.
1: Ježiš, fakt.
0: Přímo na naše představení 9. října v divadle Hibernie. No, jen tak prostě
1: super.
0: Chci ti udělat radost.
1: No tak to je boží, tak to až jí řeknu, že pojedeme dvakrát, jeden měsíc, druhý.
0: No a počkej, to není všechno, protože my tady máme partnera dnešní narozeninový rulety a to je Slevomat. Tudíž oslavíte ty narozeniny zážitkem. To znamená, že si vyberete třeba nějaký, já nevím, wellness pobyt, restauraci skvělou, masáž, adrenalinovou aktivitu nebo jakýkoliv originální dárek. A ty od Slevomatu právě teď ještě dostáváš 5 000 voucher na nákup čehokoliv. No.
1: Cože? Ježiš, tak to je teda boží. Tak Marcelko, slyšíš?
0: Ty máš,
1: to podniknem.
0: Ty máš dneska normálně takové předčasné Vánoce, bych řekla.
1: Tak já jsem měla taky narozeniny.
0: A kdy?
1: 24. srpna.
0: No Ježíš Maria, takže Silvice? To si měla stejně jako můj tatínek.
1: První pana.
0: Jo, tak můj otec je 23. První. Takže na rozhraní s tou panou. Každopádně já ti obrovsky gratuluju, protože od slevomatu 5000 určitě si vyberete něco spolu. Potom jedete do divadla a ještě dvě stupenky na naši Celine Dion show. Tak mi vydrž na telefonu, ať si vezmu takové ty údaje, ať taky víme, kam to všechno poslat. Ty máš radost, vy.
1: To je boží.
0: Já mám radost s tebou.
1: Ježíš, no tak my pojedeme do Prahy a ještě si pojedeme užít wellness nějaký. To
0: no
1: určitě,
0: jasně,
1: že to koupíme.
0: Takže mrkni se na slenoma.cz. Každopádně teď už posílám vybranou píseň Don't Cry. Ale my stejně budeme plakat.
1: Super,
0: radosti.
1: Super,
0: tak děkuju. Vydrž na telefonu, ahoj.
1: Jasný, děkuju, ahoj.
0: Ježíš, to bylo tak boží, já mám vždycky takovou radost, když vám můžeme udělat radost. Teď už hrajeme slíbený hit a nebojte, zítra ruleta bude znovu.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio, se vámi vaše Lea a mě tady přišla tak nádherná zpráva. Normálně mě dojímáte. Napsal jí Dušan a napsal mi: Ahoj Leonko, my tě s ženou říkáme Leonka Sluníčko, protože tvůj pozitivní a optimistický a nádherný hlas je jak východ slunce po tmavé a bouřkové noci. Dušan. Já jsem normálně dojatá. Děkuju strašně moc za takhle krásnou zprávu, protože když to čekáte nejmíň ve chvíli, kdy prostě máte nějaký svoje šílený období a přijde něco takového, tak vám to udělá tu radost dvojnásobnou. Tak pokud někdo z vás má v sobě něco, co tomu druhému třeba chcete říct a sdělit a furt to oddalujete, tak to udělejte. A nebo jen tak někoho pochvalte, na někoho se usmějte. Na prodavačku, v nákupáku, nebo když si jdete nakoupit něco dobrého k jídlu a pití, tak to prostě udělejte, protože nikdy nevíte, co ten daný člověk prožívá a jakou radost mu takováhle maličkost udělá. A my si jdeme zase hrát tomu skvělou muziku, protože před námi je Lady Gaga, taky Disturbed, The Sound of Silence a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dopoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj,

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: výplatu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Koaliční lídři, včetně premiéra Andreje Babiše, předložili novelu policejního zákona. Změna by policistům umožnila uzavřít provozovnu, pokud se v ní prodává zboží ohrožující zdraví a život. Jde o krok proti obchodům s omamnými látkami, které hojně fungují v centrech velkých měst. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Šéf Bílého domu zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. No a hvězdný americký sprinter Noah Lyles ukončil kvůli zranění předčasně sezónu a nebude příští týden startovat na ultimátní mistrovství světa v Budapešti. Olympijský vítěz v běhu na 100 metrů a několikanásobný mistr světa to oznámil na sociálních sítích. A teď se hlásí náš region.
4: Výročí bitvy u Chlumce a Přestanova v roce 1813, období napoleonských válek, připomene dnes od 16 hodin vzpomínková akce. Těšit se můžete na vojenský tábor, ukázky bojů napoleonských armád, dobové uniformy, zbraně a atmosféru.

0: lehkost. Každopádně pokračujeme dál až do 13. hodiny, tady budeme spolu. Před námi partička Black Eyed Peas a nebo Tones and I a Dance Monkey. A pak se taky mrkneme na to, co pak nám to provedl ten James Blunt.
1: Hit Radio North Music.

Peace. 11 minutek po 10. Hezké dobré dopoledne. A já mám pro vás důležitou informaci, hlavně pro fanoušky Jamese Blunta, protože ten se do naší České republiky vrátí 5. března a vystoupí v Praze v O2 Univerzu. Možná to nevíte, ale ten chlap je prostě možná nejvtipnější popový idol na světě. Fakt, nekecám. Protože většina hvězd si hlídá image, ale Blunt absolutely nic. Ten na Twitteru aktivně vyhledává lidi, co píšou, jak ho nenávidí, a pak jim odpovídá tak geniálně, že mu prostě ty lidi nakonec to follow dají. Fakt, tak jim trošku, říkejme tomu, přeprogramuje mysl, a on tu hudbu dělá vlastně jen proto, aby měl materiál na vtipy. Vzpomeňte si na píseň You Are Beautiful. Bylo to všude, v rádiu, v obchodech, dokonce i z ledničky to na vás skákalo. A sám Blunt dokonce přiznal, že tu píseň lidi úplně nenáviděli, nesnášeli to, protože byla násilně krmená. No a pak o ní říkal, že je to první song o úchylném voyerovi z metra, který někomu vydělal na vilu. Je to tak, příběh, který napíše sám život, ale právě tenhle nadhled z něj dělá někoho, koho prostě musíte respektovat. A my si tuhle píseň dáme právě teď. You Are Beautiful, James Blunt. Tak hezký poslech a buďte s námi. Jsme Hit Radio.

0: máme rádi. Hit Radio ještě radši a Leu Děnděši, to nevím, to je na vás. Tak každopádně hezký dopoledne, protože v muzice pokračujeme i za chviličku. Eva Farná, Alvaro Soler a nebo Kelly Clarkson, tak si na to rozhodně počkejte, nikam neodcházejte a nezapomeňte, že nás můžete sledovat i na našich sociálních sítích. Můj Instagram je Lea Giongiosi a samozřejmě naše Hit Radio, Facebook, Instač, jedeme všechno, máme i tam pro vás spousty takových backstageových ukázek, událostí, situací, vtipných videí, fotek, co se nepovedlo třeba, že jo? No tak jo, tak se budeme sledovat a za chviličku další muzika, tak buďte s námi.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. A teď tady pro vás něco máme. Kdo pak to zvoní? Nechte si přivést peníze každé ráno až k vám domů.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přesně tady tohle pro vás máme. Co kdyby vám v pondělí ráno v 7 hodin 10 minut zazvonilo u dveří štěstí? Co kdyby vám někdo pro start dne dal mezi dveřmi 1000 korun? To už by vám asi zlepšilo náladu, ne? Tak přesně o tom je naše nová hra Snídaně šampionů s Jasmin a Míšou. U nás na Hit Rádiu Kdo pak to zvoní? Každé ráno od pondělka až do 25. září vyrazíme k jednomu z registrovaných vás, našich posluchačů, a přivezeme vám peníze rovnou na práh. Prostě co a jak proto musíte udělat, jo? Úplně jednoduše. Stačí se zaregistrovat formulářem na webu hitradio.cz, na naší stránce, a pak už jenom poslouchat Snídaně šampionů každé ráno s Míšou a Jasmin. No a jakmile uslyšíte naše zazvonění, tak se běžte podívat za vaše dveře. Pokud nás tam do 30 vteřin najdete a vždycky za jedněmi dveřmi stojíme, tak vy vyhráváte balík peněz. Registrovat můžete svoji adresu domů, do práce, prostě zrovna tam, kde se nacházíte, když posloucháte naši Snídaně šampionů. Takže v 7 hodin 10 minut každé ráno. Pane bože, já mám takovou radost, když vždycky někomu z vás uděláme radost. Takže kdo pak to zvoní? Od pondělka.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Hit Radio stále s vámi za 3 minutky, 10:45. Tak je to taky správný čas, abyste nám začali psát vaše hity na přání k vaření. 777-937-777. Napište nám tam, co byste rádi z éteru Hit Radia slyšeli, co taky dneska vaříte. Psát můžete třeba i na můj Instagram, který často používám. Lea_Giongiosi, dívám se i tam. No a třeba to budete právě vy, kdo uslyší ten váš oblíbený song z éteru. Tak za chviličku po 11. hodině. Do té doby Coldplay, Little Sims, Burna Boy za moment.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, dej plat vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle médií se zvýšila například ochrana letišť a nádraží. Italská premiérka Giorgia Meloniová pochválila za výsledky svou vládu. Podle ní úspěšně pracovala na podpoře hospodářského růstu a posílení mezinárodního kreditu země. Opačného názoru je opozice. Meloniová se uzavřela do vládních paláců a Italové nemají vůbec co slavit. No a vedoucí Slavia přivítá v 7. kole první fotbalové ligy Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z první příčky. No a pojďme k nám do regionu.
7: V Žatci dnes pokračuje oblíbená dočestná. Slavnosti chmele a piva nabízí řadu hudebních vystoupení, pivní soutěže, food festival, historickou scénu i program pro děti nebo výstavu drobného zvířectva. Vystoupí například Slza, Krucipisk, Vypsaná fixa, Vohnout nebo Horký žeslíže. Program pokračuje dnes od 10. hodiny.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 18 až 23 stupňů Celsia. Posloucháte Hit Rádio a pokračujeme.
10: Hit Rádio. Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce. Jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši. Na Hit Rádio.
9: Tak doufám, že bude nejlepší. 2 minutky po 11. hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás až do pravého poledne. Takže pište nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Budeme hrát jenom pro vás. Teď už David Guetta a Bibi Rexha.
10: Hit Rádio North Music.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření, jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka, ahoj Leonko, ty naše sluníčko, vždycky, když tě slyším, tak jsi strašně pozitivní, to mě těší. Ne, vždycky tomu tak je. Každopádně, co tady ještě píšeš, zahraj nám prosím Sister Sledge, We Are Family. My jsme právě se svojí rodinkou na zahradě, grillujeme, možná to bude jedna z posledních letošních grilovaček a bylo by to pro sestřenku Áďu, Marka, Teresku a celou naši rodinu. Posloucháme vás tady právě teď. Ježiš, to je hezký. No tak jo, tak chcete to, máte to mít. A víte co, my jsme všichni taková jedna velká hudební familie, protože vy posloucháte naše rádio, my jsme rádi, když nás posloucháte a jsme vděční za vás, takže jsme jedna taková velká hudební rodinka. Takže We Are Family pro vás všechny naše posluchače. Od Lenky.

0: Hity na přání k vaření, pokračujeme, nezastavujeme, ten náš vlak je neúprosný, jedeme v kuse dál. Za minutku čtvrt na 12 a přišel nám tady krásný vzkaz. Ahoj Leonko, s dcerou dnes připravujeme takový mix do trouby, nové brambory, cuketu, papriku, slaninu, klobásku, cibuli a tak dále. Rádi bychom si tady pohopsali na nějakou českou písničku od Jelenu. Výběr nechám na tobě, moc ráda vás všechny poslouchám a taky se ráda zapojí do textovek. Jste super, krásný den všem posluchačky, Marťa a Marké. Tak já slibuju, že budou i jeleni, ale bude i tenhle nesmrtelný song, o který jste si napsala většina z vás. To si myslím, že budeme hopsat úplně všichni. Hříšný tanec nesmí v éteru Hit Rádia nikdy chybět, tak za chvilku i tohle.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleťte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Roše, Bruno Mars. Apate. Nebo apate. Každý tomu říká jinak. Vyzvala jsem někoho z vás, našich posluchačů, abyste si zavysílali se mnou, takže 800 937 937 je to číslo ke mně do studia, tak já beru někoho z vás. Vůbec nevím, kdo tam. Halo, halo.
1: Halo, halo, tady Dana.
0: Ahoj Danuško, odkud voláš?
1: Já volám z Rožnova.
0: Z Rožnova, jaké tam vládne počasí?
1: No, vyleza slunko občas, ale aj zamračené docela, no.
0: Aj zamračené docela, aj. No. Aj, aj, aj, aj. Každopádně prozrať nám plány na tvůj den dneska a co vaříš?
1: No, dneska bychom odpoledne měli mít s kamarádkou grilovačku z práce, tak ano. Uvidíme podle počasí.
0: To je super, náhodou. Taková poslední letošní grilovačka.
1: No, třeba nemusí být, doufám.
0: Nebo to počasí by nám mohlo vydržet, ještě takové mohlo, to babí léto a podobně. Jo. A co ti zahrajeme?
1: Já už jsem si psala i zprávu, tak jestli by bylo možné půlnoční hry od Krištofa a Dominiky Aladžije.
0: Dobře, a speciálně pro někoho?
1: Pro celou rodinu, pro kamarádku, pro všechny známé prostě a pro vás do rádia určitě.
0: A jak je to pocit se takhle dovolat?
1: No super, protože jsem rychle vzala telefon a vytočila na poslední chvíli, takže paráda.
0: No tak to je paráda. No tak jo, takže Ríšu, Krajča, Krištof, Dominika Aladžia, tady to dáme a měj se krásně, užij si svůj dnešní den a díky za telefon. Ahoj.

Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Týden se pomalu chýlí ke konci a počasí se bude v příštích dnech výrazně měnit. Po chladnějším víkendu se začne oteplovat a v úterý mohou teploty na jihu Moravy vystoupat až na 32 stupňů Celsia. Už v sobotu večer ale dorazí další studená fronta, která přinese déšť, bouřky a výrazné ochlazení. V Itálii se chtějí tvrdě zaměřit na chodce s mobilem v ruce. Tamní úřady chystají zákaz přecházení silnice s mobilním telefonem v ruce a pozor by si měli dát i turisté, protože by se měl týkat i fotoaparátů a jiných elektronických zařízení. Hrozí za to pokuta od 2000 na místě. No a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 640%. A teď se hlásí o slovo náš region.
9: Teplické památky se dnes znovu otevřou veřejnosti v rámci celostátních dnů evropského dědictví. Letošní ročník je tématem ohrožené památky a zaměřuje se na stavby, které byly v minulosti zachráněny před schátráním. Hlavní program se soustředí do regionálního muzea na Teplickém zámku. Prohlídky budou začínat každou celou hodinu od 10 do 16 hodin.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
10: Hezké dobré odpoledne, nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My pokračujeme dál až do 13. hodiny s vámi, Lea, tak si to pojďme užít. Je sobota, 5. září. Odpolko, dělejte to, co máte rádi a poslouchejte skvělou muziku, jakou hrajem

Hezké sobotní odpoledne a představte si, že údajně my Češi neumíme zacházet s jídlem. No, je to tak. Prý s ním brutálně plýtváme, dokonce ho polovina z nás vyhazuje naprosto zbytečně, i když je ještě dobrý. Nevím, jestli se vám to děje taky, já spíš hodně nakupuju a pak tu ledničku vyhazuju celou, tak nadávám sakra, tolik to stálo a já to zase vyhazuju do koše. No jo, děje se mi to. Každopádně moje babička z Rumburka třeba vždycky vytáhla, já nevím, starou marmeládu, seškrábla z ní plíseň, namazala nám tím rohlík, který nenápadně rozměkčila ve vodě a jedlo se prostě dál. Ta neplýtvala ani pohlavky, když jsme prostě ten rohlík nedojedli s tou domácí marmeládou a nepochválili jí to, jak je to strašně dobrý. Babičko, děkuju a tady další muzika.

0: Hit Radio stále s vámi a máte taky někdy pocit, že jak teploty klesnou pod 30, 25, tak pravidelně okamžitě dostanete rýbu. Je na to podle lékařů jednoduchá pomoc. Měli bychom spát alespoň 6 hodin denně a to, jak dlouho spíme, má prý na případnou nemoc daleko větší vliv než roční období, stres a nebo náš věk. Takže já nevím jak vy, ale osobně si jdu dneska nechat předepsat aspoň 8 hodin spánku ráno i večer a nejlépe po jídle. A dobrou chuť, pokud právě baštíte.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

A je to tady oficiálně, v tom lítají Dara Rollins, Pavel Nedvěd se konečně vzali. Ano, si řekli tento týden odpoledne u italského jezera Como. A je to možná nejvíc takový power couple v historii našeho showbiznisu, vedle kterého vypadají všechny ostatní celebrity jako prostí amatéři. Pavel konečně totiž našel někoho, kdo má víc fanoušků než Juventus Turín, a Dara má teď doma zlatý míč. No, holky, co? Která holka to krom paní Ronaldové nebo paní Messiové má doma? Takže gratulace, a tady jedna zamilovaná píseň pro nás všechny. I will always love you.

0: Neděle odpoledne, teda ne neděle, sobota odpoledne, já už jsem zase den napřed. Každopádně já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Lea Dindější. Děkuji, že jste poslouchali, budu se těšit zítra v 7 hodin ráno. Teď už vám popřeju krásný sobotní odpoledne. Užijte si ho samozřejmě, pokud možno na vlnách Hitrádia. Já frčím do Ústí nad Labem moderovat odpolední akci, takže se těším, protože to bude taky krásný den. No a zítra, jak jsem říkala, v 7 hodin ráno vstávačka a buďte tady s námi. Ahoj!
1: Hit Radio North Music. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Pamatujete si?
7: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
8: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
7: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
8: 12. září, Johan V. Třebíblice.
7: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Ústí nad Labem v Pivovarské ulici pořád probíhají stavební práce a počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli jenom do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Čistá minimální mzda loni nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště vyšší asi o 1250 až 4300 korun. Ukázala to nová analýza. Vláda rozhodne v pondělí o výpočtu navýšení v dalších dvou letech. Prahou dnes dopoledne projela kolona 800 motocyklů při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi vášnivé motorkáře. Výjížďka trvala zhruba hodinu a dohlíželi na ně i policisté. Wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu 6-2, 6-7 a 6-2. Její další soupeřkou bude Ukrajinka Marta Kostyuková. Neuspěla naopak Karolína Muchová a ani Jiří Lehečka.
8: Lehce se nám ochladilo, převládá polojasno na jihu našeho severočeského kraje, je mráčku méně. Déšť a přehánky se můžou vyskytovat jen zřídka a když tak zejména na horách a na severu území. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia, na Litoměřicku a Roudnicku 22 až 24, no a na horách 14 až 17.
6: Hit Radio Nord Music.
8: Já vás zdravím, přátelé, přebírám mikrofon od Lej, tady Káťa Sekalová. Jdeme na to, Swedish House Mafia.

13.08 na Hitrádu Nord Music, tohle byl Alex Warren, Ordinary. A je to tak, přátelé, první zářijový víkend je tady, sobota 5. září, školy opět otevřely svoje brány a dobrý je, že brány venkovních akcí, tak ty pořád ještě otevřený zůstávají a i u nás na severu Čech se pořád něco děje. Počásko je, značka Ideál, tak kde to žije, kam se můžete zajít mrknout a pobavit. Tradiční výroční bitvy u Chlumce a Přestanova, to je bitva u Chlumce 1813, tak ta se koná dneska od 16 do 19 hodin. Uvidíte tam jako každý rok ukázky rekonstrukcí bitvy na louce pod zastávkou Zálužanská, vojenský tábor, fotokoutky, výstavy děl a tak dále. Tak pro všechny milovníky vína, Chomutovský festival vína, tak ten se koná dneska už od 10 hodin na náměstí 1. máje v Chomutově. No a nejenom víno tady poteče proudem, ale i jídlo, foodtrucky a stánky vám nabídnou pestrou škálu pokrmů. No a vstup je volný a scéna na festivalové skleničky, pokud nebudete mít svoji, tak to je 150 korun. No a do třetice, ten, kdo radši holduje pivu, tak ten je od včerejška v Žadci na Dočesný. Ano, včera a dnes tradiční pivní slavnosti, stánky, hudba, prostě opět našlapáno. No a je u toho i náš tým Hitrádia Nord Music, takže já budu kolem 15:00 odpoledne volat kolegovi Milánkovi přímo do Žadce a zjistíme, co a jak to tam vypadá. No a mezi tím, ale tady u nás v éteru Rádio Nord Music to vypadá skvěle. Playlist je nabouchaný, no tak jedeme dál. Miley Cyrus, která si už nově říká jenom Miley, a její End of the World.

0: Dvojka 21 Pilots vstoupili do našeho severočeského éteru Hit Radio Not Music na 3 minuty s hitem Heavens. My děkujeme a jdeme dál. 5. září, sobota, je v plném proudu, máme krásnou polojasnou oblohu. Teploty tak akorát na to nezůstávat zalezlý doma a naopak něco podniknout, protože nechci malovat čerta na zeď, ale bude hůř. Brzo tma, dlouho tma, fuj, takže užívejte tyhle skvělý sluneční dny, přátelé. Už jich bude pomalu, ale jistě zase na pár měsíců míň. Bavte se, tančete, grillujte, popíjejte něco dobrýho, no prostě jak libo. Protože víte co? Důležitý je, že jste s námi s Hit Radiem Nord Music. Tak díky za to, díky za vás, protože bez vás, víte co? To by nešlo.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Na Hitradio Nord Music Lucas Graham, 7 Years. Once I was 7 years old. Tak si to, přátelé, představte, už 12. září se Ústí nad Labem změní v Ameriku. No dobrý, kecám, trochu jsem si to upravila, ale co se říká, na každém šprochu pravdy trochu. A tady je opravdu pravda to, že už v sobotu 12. září se na letišti v Ústí nad Labem sejde více než 100 amerických bouráků, amerických aut. Taky tam bude policie České republiky ukazovat svoje hmaty, chmaty, techniky. Představí se vám Blades Ústí nad Labem, to jsou hráči amerického fotbalu. Nebudou chybět stánky s občerstvením, program pro děti a spousta soutěží. No a samozřejmě tam nebude chybět ani náš tým Hitradia Nord Music, jelikož Hitradio Nord Music je regionální partner týhle nadupaný celodenní akce, která bude od rána od 9 až do 7 večer. Vstupný je pro děti do 15 let zdarma, rodiče platí 150 korun a nebo bude zdarma jezdit kivadlová doprava Bukov Rondel letiště. Všechny informace naleznete i na webu amerikyvústí.cz a jinak si zapište 12. září letiště Ústí nad Labem celodenní velkolepá akce pro celou rodinu. Život plyne dál.

0: Maroon 5 a Christina Aguilera se teď pohybovali jako Mick Jagger. No a kamarádi, Lela Vémola se pohybovala a chovala tak, aby prostě tou škodovkou, která pro ní není bezpečná, nemusela, ale nemusela jezdit. Fuj, škodovka. A Vémola nevyměk a ten Mercedes Gčko jí nevrátil. Tak tu máme novej trend. Škemrej jak Lela a nějaký autosalon ti ten meďák dá. Takhle se na lopatu sedá. Nebo spíš na lelatu?
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Bohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na Dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočasné.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kamarádi, s námi taky nebudete sami. Tohle byly na Hitradu Not Music Ready Kirken, Zítra mám. A my máme za minutu 2 hodiny, tak jdeme jako první na dopravu. A už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na trase Německo-Chomutov u odbočky na Křimov tady omezuje provoz hořící osobní auto. Tak počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech a hlavně opatrně. Nohu z plynu a šťastnou cestu, kdyby něco. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun považuje za nepřijatelný 62% lidí. Pro 22% je přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice přijímají návrh příznivěji než příznivci opozičních stran. Nejvíce pochopení pro něj mají stoupenci ANO. Vyplývá to z nového společenského průzkumu. Zajímavý teplotní úkaz byl k vidění v Krkonoších. Na jejich hřebenech se totiž výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota dnes ráno klesla ke 4 stupňům Celsia a pocitová teplota kvůli větru byla 1 až 2 stupně pod nulou. Včera večer bylo přitom na naší nejvyšší hoře přes 13 stupňů Celsia. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, zda pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví pro příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. Vojtěch to dnes řekl při zahájení letošního ročníku kampaně Aktivní září. Vedoucí Slavia přivítá v 7. kole první fotbalové ligy Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z první příčky. Olomoucká Sigma přivítá Bohemians Slovácko Pardubice. Zhodně už v 15 hodin. V 6 má výkop duel Artis Brno Viktoria Plzeň.
0: 2 minuty po 2 hodině u nás na severu příjemně vykukuje sluníčko, koukám na meteoradar, nikde v Ústeckém kraji neprší a teploty se teď pohybují mezi příjemnými 20 až 23 stupni Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Tak oficiality jsou za námi, s vámi dnes odpoledne Káťa Sekalová, já mám nabito, pojďme opět hitům. Hit Radio. A protože je opravdu krásně, jdeme si dát tuhle kultovku. YouTube, beautiful day. I vám.

Ladíte naše sobotní, ústecký Hit Radio Nord Music. A tohle byl Ed Sheeran, Fotograf. Tak to vidíte. Město Bílina může být takový jakoby nový Tenerife, nebo spíš takhle, bouřeň v Bílině je takový nový Tejde, to je hora na Tenerife. A ne, nepomátla jsem se, vysvětlím. Před pár lety jsem byla s přáteli na Kanárských ostrovech, konkrétně na Tenerife, a jeden den jsme se vydali na výšlap na horu Tejde. A při cestě jsme potkali pár cedulí, kde bylo ale pouze ve španělštině, což my neumíme, napsaný něco jako pozor, vykřičníky, ale na co pozor, to už jsme nevěděli. A za pár minut jsme to zjistili. Pozor na divoký, agresivní včely. Ano, obklíčili nás včely, pár žihadel jsme vyfásli, ještě že nejsme alergický. Kámošce se dokonce zamotali do jejich dlouhých, rozpuštěných vlasů. No, málem o ty vlasy přišlo, jak jsme hystericky odháněli ty včely. A tím náš výlet na Tejde skončil. A teď jsem se dočetla, přátelé, že na bořni u nás v Bílině se vyskytují divoký sršni. Tak jestli se chystáte na výšlap bořně, pozor, bacha na to, ať neskončíte jako my tenkrát na Tejde. Divoká včela versus sršeň, no, tak to už je trošku jiná liga. A úplně jiná a hudební liga, tak to jsou tyhle tři. Billy Gillies, Hannah Boleyn, DNA, Loving You. Posloucháte Hit Radio Nord Music.

No možná, že je i někdy lepší nedospět, že jo? Na Hitradu Nord Music. Xindl X byl puberťák, každý jsme byli jednou puberťáci, ať už větší nebo menší. Každopádně zmáknout všechny ty puberťáky, ukočírovat je, to je pro všechny učitele a rodiče a prarodiče, no prostě je to nadlidský úkon, co si budem. Ale taková hudba, tak ta by mohla k tomu sklidnění taky pomoct, co říkáte? A co takhle Ray Dalton, Blood Running? Tak ten už za chvilku u nás bude na našem Hit Radio Nord Music. Tak laďte a všem, nejenom všem, puberťákům zdar.

0: proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
1: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
2: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
2: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
2: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
2: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

v našem ústeckém studiu Hit Radio Nord Music vstoupila, zapěla a potěšila. A odešla. A my děkujeme. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Máte rádi, kupujete si mozzarellu, myslím takovou tu velkou bílou kouli v nálevu, nebo mají taky víc malejch bílejch koulí v nálevu. A co děláte s tím nálevem? Taky ho vylejváte stejně jako já. Tak prej to nemáme dělat. Prej to je tekutý zlato v kuchyni. Ta bílá voda se prý obsahuje zbytky bílkovin, minerálních látek a syrovátky, takže je prej super jí vypít a nebo tu vodu použít jako základ k dalšímu jídlu a vaření. Pravděpodobně s tou vodou něco podlejte, já nevím, třeba masovou nebo zeleninovou směs k těstovinám nebo třeba k sírový omáčce. A tak mě teď na závěr napadla jedna taková stará známá otázka. Co mám dělat s tou bílou koulí, když vypiju mozzarellu?

0: minut, 3:45. Ladíte Hit Radio Not Music. Tohle byl Franz. If I Were Sorry. Je libo svést se pěkně jako za starých časů MHDčkem, ale jako za starých časů pěkně v retro módu a ještě k tomu zadarmo? Ano. A karosou HL11 nebo spíše Škoda RTO. Tento víkend si můžete v Mostě vybrat. Tento víkend výjíždějí tyto historické autobusy u příležitosti 125 let městské dopravy na Mostecku. Odjezdy jsou dnes a i zítra od oblastního muzea v Mostě v časech 10, 11, 14 a 15 hodin. A jak už jsem říkala, celá jízda je zdarma.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Poslední hudební slovo ve 14. hodině měli na hitrádiu North Music Linkin Park. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na Litoměřicku v Doksanech tady bouralo osobní auto s motorkou a projedete tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen. Skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud míříte na Vysokou do Prahy, tak vás potěšíme. Ceny ubytování na kolejích většina místních vysokých škol pro nový akademický rok nezvyšovala. I tak je ale potřeba mít našetřeno. Třeba na kolejích Českého vysokého učení technického zaplatí studenti za měsíc zhruba od částky 2800 do 8400 korun. Na kolejích Univerzity Karlovy se ceny jednolůžkových pokojů pohybují od částky 5200 korun do 13 000 korun za měsíc. 22-letá Češka včera zahynula po pádu ve skalnatém terénu u hory Grosser Wesenstein v Rakousku. Na túře byla se svým otcem, píší to místní média. Dívka se zřítila ze zhruba 150-metrové výšky. Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení pravděpodobně souvisí s příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Američtí vyjednavači se pokusí obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Trenér Mourinho utrpěl první porážku po návratu na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Jeho tým ve čtvrtém kole španělské ligy nevyužil řadu šancí a podlehl na hřišti Betisu Sevilla 0-1. Kylian Mbappé mohl ve čtvrté nastavené minutě vyrovnat. Pokutový kop nařízený za faul na Viniciuse juniora ale neproměnil. Ani vedro, ani zima u nás na severu Čech dneska panuje příjemné klima, neprší, sluníčko svítí, mráček taky občas a teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: I touhle hodinou vás provede Káťa Sekalová. Jdeme na další nabombený hity. Pitbull, Back in Time.

na Hitrádiu Nord Music. Tohle byla Celeste Buckingham. Run, run, run. Když ji miluješ, není co řešit. I takhle by se to dalo říct, když má někdo pro něco vášeň, slabost a chce něco zachránit a zachovat. Jako to třeba udělal jeden 43-letý Brit, který jel tisíce kilometrů z Anglie na skotský ostrov, aby tam navštívil ikonickou červenou telefonní budku a uskutečnil z ní 52 telefonátů a tím ji pak zachránil před odstraněním a udržel ji v provozu. Netuším teda, proč teda přesně těch 52 telefonátů ta budka potřebovala k záchraně. Ale co tuším, nebo co jsem se dočetla, je to, že ten Brit tu budku nezachránil třeba proto, že se cítí sám, jakože ta telefonní budka, jako to mají v dnešní době někteří lidé, že si myslí, že jsou auto nebo nějaká jiná věc. Ne. Ten Brit budku zachránil proto, že si vzpomněl, že i ta budka ho před lety zachránila, když se mu vybil mobil a využil k zavolání právě tuhle budku. Tomu se doslova, přátelé, říká přátelství na celý život. No a přátelství doslova na celý hudební život, tak to spojili Cranberries společně se svým hitem Zombie, protože z téhle pecky se taky stalo celoživotní spojení a přátelství. Rozhodně tady u nás u fanoušků, kteří tuhle bombu hitovku milujeme. No a dost už slov, ať zpívají činy. Na Hitrádiu Nord Music právě teď Nesmrtelná, Zombie a Cranberries.

0: DJ-ou na Hitradio Nord Music End of Beginning. Přátelé, chodili jste za mladá na chmelový brigády, na česání chmele nebo na zavádění drátků? Já taky. A i když je většina těch úkonů už automatizovaná a obstarávaná stroji, jsou pořád potřeba i ručičky a studenti. Teď probíhá sklizeň chmele u nás na Žatecku a Lounsku, ano, soužně. No a právě proto je tady naše každoroční skvělá dočesná v Žatci, kde to už od včerejška vře a frčí a bublá nejen pivem. A jak to bublá dneska, tak to si řekneme už za chvíli. Budeme volat našemu kolegovi Milánkovi, který je na dočesný s naším týmem Hitradio Nord Music. Tak už za chvíli.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Na Hitradio Nord Music to nakopla Pink. So what? Díky, díky. No a jak jsem slíbila, tak volám. Volám na skvělou každoroční akci. Letos je to 69. ročník nabombený dočestný v Žadci. Koukala jsem na náš Instagram Hitradia Nord Music, kde už můžete vidět, že v Žadci prošel chmelový průvod. Co se tam děje a bude dít dál, tak to nám teď poví můj kolega Milan, který právě na dočestný v Žadci je se svým celým týmem Hitradia Nord Music. Tak Milánku, ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj Kačenko, slyšíme se. Zdravím posluchače Hitradia Nord Music z Žatecké dočestné. A musím říct, že každý rok sem jezdím velice rád, protože je to úžasná, nádherná, pěkná akce v krásném prostředí hlavně teda.
0: Přesně tak, Královský město Žatec, nádherný, ano, ano. Milánku, prosím tě, tak co už jsi dneska viděl a jestli víš, co ještě uvidíš a uvidíme a uvidí naši posluchači a i všichni ostatní, co se tam chystají?
1: Tak, já jsem si samozřejmě prošel celé to náměstí a vůbec všechny stánky a abych věděl, co tady mají a zjistil jsem, že tady mají pivo, vedle měli pivo a je tady opravdu desítky různých pivovarů. Já teda nebudu jmenovat, je tady od těch vyhlasných až po nějaký malinký rodinný, takže můžete ochutnat, na co máte chuť. Samozřejmě tady mrak jídla, jo, to znamená od hamburgerů přes tortily, přes langoše, bramboráky a tak dále, prostě všechno.
0: Taková úžasná ta zábava. Stánková klasika, že jo?
1: Přesně, přesně, a fakt ve velkém duchu, je tady mraky lidí, každoročně je tady obrovské množství lidí a samozřejmě na programu, co ještě nás čeká, tak určitě se můžou lidi těšit na slzu, super,
0: naša
1: a na Grayson a Láďa Křížek, co třeba jako je moje první skupina a nebude chybět potom Vohnout a Horký, že slíže, taky důležitý hvězdy.
0: No tak je to prostě nabombený, já jsem koukala, že těch pódií tam je hodně, viď?
1: Ano.
0: Je to prostě skvělý. Úplně úžasná akce pro abstinenty, hlavně, že?
1: Přesně tak, ano. Kdo miluje pivo a, nesmí ho, tak ať přijde sem. Tak,
0: takže všichni,
1: pro mě, jako pro mě ideál.
0: Všichni přesně tak, to je bomba. Všichni vyražte na dočasnou dožadce, vyražte i za naším promo týmem Hitradia Nord Music, za Milánkem, pozdravit ho, ťuknout si s ním, teda on s váma asi teda tím neálkem, ale přijďte ho pozdravit, co?
1: Budeme rádi.
0: Tak jo, Milánku, díky moc a vy ostatní, jestli nevíte ještě jednou, co s načatou sobotou, vyražte do akce, do Žadce na 69. ročník dočestný v Žadci a jak říkám, jděte pozdravit i kluky a Milánka a náš tým Hitradia Nord Music. Dočestná v Žadci aktuálně žije, no ale my tady v Hitradiu Nord Music taky žijeme, nebojte. To není AI automat. To je moje maličkost Káťa Sekalová. A teď už taky 100X, EJ, Audrey Nuna, Ray A.M. Golden, Hitradio Nord Music.

0: nejlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music. Hey, baby.

0: Na Hit Radio Nord Music Robin Schulz a Dennis Lloyd Young Right Now. Pořád máme víkend, pořád máme sobotu, což je absolutně super, ale pořád víme, že i ten víkend uteče a to pondělí prostě přijde. Ano, přijde i po tomhle víkendu, ale aby to pondělí za stolik nebolelo, tak já vám dám tip, srdeční tip. Srdcovky s Jirkou Pelnářem od 12 hodin. A pozor, v pondělí budou srdcovky neboli hity, léty trošku zaprášený, ale o to víc skvělý special, protože v pondělí 7. září to bude přesně 30 let od koncertu Michaela Jacksona v Praze na Letenský pláni. A my se v pondělí do té doby přeneseme. Takže vás čeká 5 srdcovek od Michaela Jacksona, včetně týhle z roku 95. Scream a Michael Jackson i se svojí sestrou Janet. Tak už pondělí od 12 hodin s Jirkou Pelnářem srdcovky.
1: Maxi. V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na Teplicku v Krupce v Revoluční ulici, tak tady bourali dvě osobní auta a s omezením tam projedete. Tak nohu z plynu, šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, nejde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno je neprůjezdný. Pokud tady míříte, buďte opatrní a nastudujte si objízdnou trasu. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané či ve Slatinicích. Jeden z napadených je podle Mladé fronty hospitalizovaný v Olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli jenom do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a další zranění z Vuelty. V rekonvalescenci bude vítěz Gira d'Italia a dvojnásobný světový šampion pokračovat doma v Monaku.
0: 2 minuty po 16:15 je u nás pořád stále příjemně, sluníčko občas vykukuje, nikde v Ústeckém kraji neprší a teploty se pohybují pořád mezi 20 až 23 stupni Celsia.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Tak zpravodajství je za námi a před námi opět nabombenej titel hitu. Tak jdeme na to, volume doprava.

16 hodin 9 minut nás navštívili na Hitradu Nord Music kanadští Nickelback a jejich fotograf. Tak ty naše internety jsou v těchto dnech úplně prolezlý houbama. A když jsou prolezlý internety, tak my těma houbama prolezeme i étery rádií, co říkáte. I když teda já jsem nic nenašla, tak vás nemám čím navnadit a nebo čím se chlubit, asi by bylo dobrý do toho lesa skočit a taky zkusit něco najít. Tak já to teda zkusím, ale běda vám, jestli nic nenajdu. Běda vám. Ano, samozřejmě, že celou dobu mám na mysli houby, co teď údajně hojně rostou právě u nás v severních Čechách, na Děčínsku, na Šluknovsku a na Cínovecku v Krušných horách. Všude na mě vyskakují fotky a videa s narvanýma košema hřibů, babek, bedel, křemenáčů. No ale vím já v dnešní době umělé inteligence a jiných vymožeností, zda je to pravda nebo AI, ale abych nekřivdila. Viděla jsem i nějakou mapu, která byla prej údajně směroplatná od nějakého houbového odborníka, takže by snad opravdu měly růst. No tak vyražme na houby, přátelé.

0: Lorin na Hitradu North Music se svým hitem Euphoria právě odešla, nebo spíš dozněla, a pomalu, ale jistě nám odchází taky Euphorie z toho letošního léta, přátelé. No, a než se nadějeme, tak už zase zima, tma, rákosníček bude vařit mlhu a naše kosti nás v těle budou zase bolet o něco víc. Protože je opravdu dokázaný, že vlhkost, vlezlý, mokrý, chladný počasí nám a našim kostem opravdu nedělá dobře. No, a ví o tom svý i tyhle kujoni. Imagine Dragons a jejich Bones, neboli kosti, už za chvíli v našem severočeském éteru Hit Radia North Music.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Na Hitradu Nord Music tohle byly Kato a Jon Turn the Lights Off. Máme za 3:30, letí to jako blázen. Přátelé, milujete, máte někdo z vás rádi takový ty americký auta, ty velký bujky, nebo jak se jim říká, ty retro, maje třeba na Kubě, nebo jak už jsem říkala, v Americe. No ale jezdit do Ameriky nebo na Kubu, to by se ten výlet, ta kukačka na tyhle americký káry pěkně prodražila, co? Tak já mám teď pro vás tip, já mám pro vás pozvánku. Nemusíte utrácet 10 000 za letenky, abyste tyhle americký káry viděli na vlastní oči. Stačí si zapsat datum 12. září a místo konání letiště v Ústí nad Labem a já vám říkám, že od rána od 9 do večera do 7 uvidíte více než 100 vymazlených amerických aut a to není všechno. Americký fotbal vám předvedou ústečtí hráči Blades, svoje techniky a fígle a postupy vám předvedou policisté České republiky, pro děti tam bude spousta soutěží, chybět nebudou ani stánky s jídlem a pitím. Děti do 15 let mají vstup zdarma a dospělí platí 150 korun. Zajištěná bude taky kivadlová doprava v rámci Ústí, Bukov, Rondel, letiště, a nebo jestli pojedete autem, tak to máte za 100 korun za parkování. Takže 12. září se vidíme na nabušený akci nejen amerických aut na letišti v Ústí nad Labem a ano, budeme tam i my, Hitradio Nord Music, protože jsme hrdým regionálním partnerem téhle úžasné akce. Jestli jste něco nechytli, tak všechny informace najdete na webu www.amerikavústí.cz.
1: But I just can't be with you like this anymore.

0: Ale Farben a Janěk Little Hollywood, tak to byla ukázka tanečního popíku na Hitrádiu Nord Music. My máme stále sobotu a víkend, to se to tančí veselej a radostněji, než třeba v pondělí, co říkáte? No ale i to pondělí nás opět nemine, takže je celkem zbytečný se mu vyhejbat a dělat jako, že nebude, protože bude. A jak se říká, kdo je připraven, není překvapen, takže když, přátelé, přijmeme ten holý fakt, že už pozítří tuto pondělí máme, třeba to bude hned lepší a pozitivnější. A ještě když si k tomu naladíte naše Hitrádio Nord Music, kde už na vás opět i v 6 večer čeká Hitrádio Classic v pondělí, hned bude všechno veselější, to vám říkám. Hitrádio Classic od 6 do 9 večer můžete ladit každý večer od pondělí do pátku, teda kromě středy, to jsou vaše hity na přání. No tak v pondělí je Hitrádio Classic popovější a pátek přes víkend, jasně, spíš tanečnější.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Ústí nad Labem v Londýnské ulici u křižovatky s Pasteurovou srazilo osobní auto cyklistů. Projedete tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
4: 17 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Evropská unie se chystá stanovit pravidla, která pomohou evropským městům omezit krátkodobé pronájmy prostřednictvím platform, jako je Airbnb. Evropská komise má příští týden představit legislativní návrh, který stanoví podmínky, za kterých mohou úřady omezit poskytování těchto krátkodobých turistických pronájmů. Chce tak řešit nedostatek dostupného bydlení v lokalitách vyhledá turisty. Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány. Jejich dodání a instalaci zajistí policie. Letiště zároveň rozšíří prostor pro čekající cestující před hraniční kontrolou a modernizuje vzduchotechniku u pasové kontroly. Práce začnou v první polovině září a potrvají do konce dubna 2027. Čistá minimální mzda loni nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště vyšší asi o 1250 až 4300 korun. Ukázala to nová analýza. Vláda v pondělí rozhodne o výpočtu navýšení v dalších 2 letech. Druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je naplánovaný těsně po 20. hodině.
0: Teploty se u nás v Ústeckém kraji pořád pohybují od 20 do 23 stupňů. Je příjemný vzdoušek, sluníčko taky vykukuje, no a ještě mrkneme na noc ze soboty na neděli, to budou nejnižší teploty mezi 12 a 9 stupni Celsia a zítra v neděli bude většinou slunečno a nejvyšší teploty 18 až 21 v Polabí a Poohří až 22, no a na horách 15 až 18.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tak jdeme na další hodinu. Káťa Sykalová stále na značkách a právě do éteru vypouštím další hity. Ed Sheeran.

Máme sobotu 5. září 17 hodin 10 minut a tohle byly na Hitradu Nord Music Disturb the Sound of Silence. OK, tak přátelé, prý tu máme další nový trend, samozřejmě kde jinde než na sociálních sítích. Chlapy na internetu přestali používat mýdlo a deodorant před rande, protože nějaká nová móda prý velí vynechat sprchu a být přirozeně svůj, nechť feromony mluví za sebe. Aha, no, tak to se potom nemůžeme divit, že? Když pak čteme další trendy, jako například ten, že mladí muži mají problém se seznámit, anebo že mladí lidé se ani seznamovat nechtějí a že jsou radši sami. Sami se svými feromony, nebo teda spíš se svým smrádkem vlastního těla. No, ještě, že ty sociální sítě nemůžeme cítit, díky bohu, že to ještě nikdo nevymyslel. Jako ono bohatě stačí, když se ve vedrech projdete městskou hromadnou dopravou. Tak to je taky plný feromonů.

0: Sobotní playlist Hitrádia North Music je naplněný a připravený čelit všemu a všem. Kluci z kapely Hodiny už tu teď byli se svým hitem Dívej. No a my se už teda jdeme dívat dopředu, protože, jak říkám, je to tady nabombený Marques Vayamos Compañero z Linkin Park. No a už za chvilku taky třeba... Taky třeba Lost Frequencies, Are You With Me? A já jsem ráda, že jste přátelé s námi. Díky za to, užívejte sobotu.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Linkin Park, The Emptiness Machine, tak to vždycky nakopne do těch správných míst. No a mě teď před chvílí doslova k smíchu nakopnul můj kámoš, protože mi poslal takový srandovní krátký video, kde na tom videu on má na hlavě čelenku a závoj jako princezna a jeho 5letá dcera ho líčí. No prostě dcerka je jedináček, nikdo jiný v dosahu není, takže jako princezna figurína posloužil tatínek. Zarostlej, unavenej, ale trpělivě trpící líčení od svý dcery a to je hezký. Co říkáte? Nejen pánové, tatínkové. Já bych řekla, že to je tak jakoby i roztomile sexy v očích nás žen. A teď prosím vás, nemluvím o tom svém známém, jo. Jeho manželka je moje nejlepší kámoška a stojí tady vedle mě ve studiu Hit Radio Not Music a dovolila mi tohle říct. Jo, OK? No a abych to uzavřela, já si myslím, že prostě každý tatínek je v určitém období princezna.

0: One Republic, All the Right Moves, tak tyhle kočičáky tady u nás na Hit Radio Nord Music taky můžeme. No prostě my tady milujeme všechny možný hity. No tak však proto se jmenujeme taky Hit Radio, že jo? Přátelé, máme 17.40 a to znamená můj odchod. Loučí se s vámi Káťa Sekalová, užívejte zbytek soboty, zbytek víkendu. Zdravím taky vás všechny, co jste na dočasný v Žabci a pozdravili jste i náš promotým Hit Radio Nord Music. Milánek je rád za každou vaší návštěvu. Mějte se krásně a s úsměvem, pa pa pa.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: On air.
0: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Rostou, pokud vyrazíte do lesa, s prázdnou se nevrátíte. Ale odborníci radí počkat. Pravé houbařské žně prý přijdou za týden až dva. Tak velkou úrodu jako v minulých letech ale čekat nemáme, kvůli letošnímu velkému suchu. Hasiči při kontrolách nočních podniků v Česku odhalili v 729 provozovnách 2381 pochybení. Uložili přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje či zablokované únikové cesty. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans Montana. Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič bude hrát za chorvatskou fotbalovou reprezentaci i v 41 letech, které oslaví ve středu. Chorvati budou prvním soupeřem českých fotbalistů v Lize národů. V sobotu 26. září se představí v pražském Edenu. Trenér Slaven Bilic na svazovém webu potvrdil, že Modrič bude v nominaci, kterou oznámí v pondělí. A na závěr počasí, v noci čekáme většinou jasno nebo polojasno s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle bude jasná až polojasná, jenom na severovýchodě přechodně oblačná. Teploty budou velmi příjemné, dostanou se mezi 19 až 22 stupňů.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio North Music.
0: Zlepši si náladu.

0: Knihovna Maitreya.
1: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
0: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.

0: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
1: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
2: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíjovic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíjovicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíjovice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíjovicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio North Music.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám.